Tak to byl Michal Tučný a teď se pojďme podívat, o čem si dnes budeme povídat. Jako obvykle si připomeneme, jaké události a výročí se, nebo které připadají na dnešní den. Podíváme se, co se děje doma i ve světě, povíme si něco o vápníku a jeho účinku na naše tělo a nebudou chybět informace z Československého klubu a samozřejmě spousta písniček. Takže ještě jednou vítejte, přeji všem posluchačům klidný a nerušený poslech a tady je další písnička.

Dnes je sobota 4. července a svátek slaví Prokop. Původ tohoto jména se spojuje s řeckým slovem prokopé, které znamená pokrok, prospěch anebo úspěch. Takže všem Prokopům přejeme krásný svátek a posíláme písničku.

Když jsem se probírala událostmi, které připadají na dnešní den, byla moje volba jednoznačná. Dvě osobnosti, které proslavily jméno České republiky, nebo tehdy ještě Československa, daleko za hranicemi naší země. A pojďme si o nich říct více. V dnešní den, v roce 1915, Tomáš Garrigue Masaryk zveřejnil svou koncepci rozbití rakousko-uherské monarchie a nastolení československé samostatnosti. No a u jeho osobnosti ještě chvíli zůstaneme. Tomáš Garrigue Masaryk byl zakladatel československého státu. Byl to filozof, sociolog a první prezident Československé republiky. Jeho životní dráha vede od chudého dětství na Moravě přes akademickou kariéru až k vrcholné státnické roli při vzniku samostatného státu v roce 1918. Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně do chudé rodiny kočího a kuchařky. Díky mimořádnému nadání se přes spoustu překážek dostal na gymnáziu v Brně a později ve Vídni. Roku 1876, tomu bylo 26 roků, získal doktorát filozofie na Vídeňské univerzitě. Působil jako soukromý učitel v Lipsku ve východním Německu a zde se seznámil se svou budoucí ženou Charlottou Garrigue, jejíž příjmení přijal. Charlotta Garrigue zůstala tak trošku ve stínu svého manžela, moc informací se o ní jako všeobecně neví, tak pojďme na chvilku odbočit k její osobnosti. Narodila se 20. listopadu 1850 a pocházela z velmi vzdělané, liberální a majetné newyorské rodiny. Přijela do Lipska za studiem a kulturním vzděláním, jelikož Lipsko bylo tehdy jedním z nejvýznamnějších kulturních center Německa. Podle Masarykových vzpomínek ho Charlotte zaujala inteligencí, rozhledem a sebevědomím. Byla to velmi moderní žena, mluvila několika jazyky, četla filozofii, zajímala se o společenské otázky. Jejich rozhovory byly údajně od začátku partnerské až hluboké, což Masaryk později označil za klíčové. V tehdejší Evropě nebylo obvyklé, aby žena diskutovala o filozofii, politice, sociálních otázkách nebo náboženství. Masaryk později říkal, že právě Charlotte mu otevřela svět amerického liberalismu a ženské emancipace. Vzali se roku 1878 v New Yorku. A teď si pustíme písničku, která byla podle historických pramenů Masarykovou nejoblíbenější. Víte, která to je?

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Posloucháte Radio 4EB na frekvenci 98,1 FM a povídáme si o prvním československém prezidentovi T.G. Masarykovi. Po vypuknutí první světové války, tomu bylo 64 roků, odešel na západ a organizoval zahraniční odboj. Spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem vytvořili Československou národní radu, která prosadila vznik samostatného státu. 28. října 1918 bylo vyhlášeno Československo a Masaryk se stal prvním prezidentem. Funkci zastával nepřetržitě až do roku 1935, tedy do svých 85 roků. Budoval stát na principech humanitní demokracie, vzdělanosti a západní orientace. Masaryk byl 17krát nominován na Nobelovu cenu míru. Nominace přicházely zejména za jeho zásluhy o vznik Československa, za podporu demokracie a humanismu a za jeho mírové postoje během i po první světové válce. Historici uvádějí několik důvodů, proč Nobelovu cenu nakonec nezískal. Nobelův výbor byl tehdy velmi opatrný vůči politikům aktivně působícím ve funkci. Vznik Československa byl vnímán jako politicky citlivé téma, ať výbor často upřednostňoval humanitární organizace nebo osobnosti mimo přímou politiku. T.G. Masaryk zemřel 14. září ve věku 87 let.

Jak jsem už zmínila na začátku, na dnešní den také připadá výročí jiné osobnosti. Tentokrát z oblasti sportu, přesněji řečeno tenisu. Píše se 4. červenec 1987 a 31letá Martina Navrátilová získává svůj 6. wimbledonský titul v řadě. Byl to zároveň její 8. titul celkově. Stala se první ženou v historii Wimbledonu, která vyhrála 6 singlových titulů po sobě. Tím zároveň vyrovnala rekord Američanky Helen Wills Moody v počtu 8 celkových wimbledonských titulů. Ve finále ve zmíněném roce 1987 zastavila 45-zápasovou vítěznou sérii tehdy 18-leté Steffi Graf. Graf byla v roce 1987 na vrcholu formy, ale na trávě ještě neměla tolik zkušeností. Navrátilová byla po celý zápas jasně lepší u sítě a diktovala tempo. Martina se narodila 18. října 1956 v Praze a její původní příjmení bylo Schubertová. Jméno Navrátilová převzala po nevlastním otci, který byl zároveň jejím prvním tenisovým trenérem. Vyrůstala v Řevnicích a od malička vynikala fyzickou zdatností. V 15 letech, tedy v roce 1972, vyhrála mistrovství Československa v tenisové dvouhře žen. V roce 1975 požádala během US Open o azyl v USA, protože československý režim omezoval její kariéru. Ztratila československé občanství a americké získala v roce 1981. České občanství jí bylo navráceno až v roce 2008. V současné době Martina pravidelně působí jako komentátorka Wimbledonu a dalších turnajů. Objevuje se na exhibicích a tenisových akcích. Je vdaná za Julii Lemmingovou a společně vychovávají 2 adoptované syny, které přijali do rodiny v roce 2024. No a pro fanoušky Martiny Navrátilové také uvádíme, že je hlavní postavou nového dokumentu na Netflixu. Tento dokument měl premiéru v letošním roce a sleduje její život a rivalitu s Chris Evert, další ikonou ženského tenisu, a také zahrnuje jejich společný boj s rakovinou. Dokument má název Chris a Martina – The Final Set.

A teď tu máme přání pro všechny, kteří v těchto dnech slaví narozeniny. Přejeme hodně zdraví, životního optimismu, dobré nálady a posíláme písničku.

Vážení posluchači, posloucháte české vysílání Rádia 4EB na frekvenci 98,1 FM. Můžete nás slyšet každou sobotu od 10. do 11. hodiny dopoledne anebo ze záznamu, který najdete na webové stránce Rádia 4EB www.4eb.org.au. Klikněte na program guide vpravo dole a potom na sobotní vysílání. České záznamy jsou pod hlavičkou Check Down Under. A teď si povíme něco o vápníku. Vápník je klíčový pro pevnost kostí i správné fungování srdce, svalů a nervů. Mnoho lidí však přijímá méně vápníku, než potřebují, mimo jiné kvůli rostoucímu se vyhýbání mléčným výrobkům, často bez lékařského důvodu. Podle statistik v Austrálii se mléku vyhýbá každý šestý dospělý. Naše kosti se neustále obnovují a pokud tělo nemá dostatek vápníku, začne ho odebírat z kostí, což vede k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Osteoporóza je velmi častá, postihuje až polovinu žen a třetinu mužů nad 60 let. Mléčné výrobky jsou stále nejbohatším a nejlépe vstřebatelným zdrojem vápníku. Z rostlinných mlék má nejblíže ke kravskému mléko sojové, ale i tady je nutné vybírat produkty se zvýšeným obsahem vápníku. Vápník je tedy zásadní pro zdravé stárnutí, ale svoji nezastupitelnou roli tu hraje i aktivní pohyb. V mládí pohyb pomáhá budovat silné kosti a tělo, ve stáří nám pohyb pomáhá udržovat sílu a omezuje ztráty svalové a kostní hmoty. Takže do teplákovek a hurá do fitka!

každém vysílání si také připomínáme novinky z Československého klubu a dnešní den nebude výjimkou. Ale než se k tomu dostaneme, pojďme si připomenout něco z historie našeho Československého klubu. A teď už přejímám útržky z historie, jak je psaná na klubových webových stránkách. Československý klub v Brisbane byl založen v září 1950 na schůzi československých uprchlíků. Po založení se pomalu rozrůstal. Přijížděly další lodě s emigranty a ty přitahovala možnost společenského života v klubu. Členové pořádali taneční zábavy v irském klubu na Elizabeth Street. Konaly se mikulášské nadílky pro děti, organizovaly se výlety k moři, pikniky a také se jezdilo daleko do Buše, kde se večer dělali táboráky, které se neobešly bez opékání, buštu a zpěvu. V roce 1963 se členové rozhodli, že by bylo dobré koupit pozemek. Uvažovalo se o třech pozemcích a jako nejvhodnější byl vybrán ten, který nalezl pan Huml a kde dnešní klub stojí. Členové výboru mezi sebou vybrali velkou částku 70 australských liber. Jejich pomocníci najezdili tisíce kilometrů, aby vybrali finanční příspěvky od všech členů. Na pozemku byla kdysi kuřecí farma, byl zarostlý divokým křovím, vepředu byla vodní nádrž s podzemním pramenem a jediná budova, kde se konaly členské schůze, byla dřevěná bouda. Tam členové mívali bar a sklad nápojů. Ještě tam byl přímo starožitný kuželník, který ale dobře fungoval a poskytl ve své době mnoho zábavy. Členové odpracovali stovky hodin při čištění a úpravách pozemku. Čas běží a dnes je to již 76 let od založení klubu a mnozí jeho zakladatelé a členové už bohužel nejsou mezi námi. Máme bohatou knihovnu i videotéku, která slouží členům zdarma. Pořádáme pravidelné akce, zveme zajímavé hosty, ale hlavně jsme místem, kde se každý Čech nebo Slovák může cítit jako doma. A než se dostaneme k pravidelné informaci o aktualitách z našeho klubu, dovolte mi zahrát písničku všem, kteří se na vzniku a činnosti klubu podíleli, ať už v letech dávno minulých, anebo v současnosti. Děkujeme všem za to, že i tady na druhém konci světa je malé české a slovenské místo.

0: potom už nebudem.
1: A teď už k tomu, co se děje v Československém klubu v současnosti. Jako každý týden připomínáme, že Česká škola je na programu vždy každý první pátek v měsíci, Slovenská škola je každých 14 dní. Klokánek se pro naše nejmenší schází každý pátek odpoledne od 4 hodin. Bližší informace ohledně České školy a Klokánka vám ráda sdělí Milý Umlauf na telefonu 0437 720 682 a dotazy ohledně Slovenské školy, prosím adresujte na Ivana Aumara na telefon 0498 130271. Příští nedělní obědy jsou naplánované na 26. července a 16. srpna. Blížší údaje najdete na webových stránkách klubu, menu zatím není finalizované. Obědy začínají ve 12 hodin a kuchyň zavírá ve 2 hodiny. No a samozřejmě připomínáme pravidelné páteční večeře, které se začínají podávat od 6 hodin. Menu a další informace jsou opět na webových stránkách klubu. Rezervujte si své místo včas na telefonu 0497 344 377.

Teď hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej. Pojedou.

0: zdraví. V jeho depu měříš čas, čas, který se nezastaví. Jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.
1: Pro ty, kdo nás minulý týden neměli možnost poslouchat, bych ještě ráda zopakovala zprávu o letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, který začal včera, 3. července, a bude probíhat až do 11. července. Jedná se již o 60. ročník. V tomto jedinečném filmovém svátku, probíhajícím v prostředí lázeňského města, soutěží filmy celého světa v několika kategoriích a jsou hodnoceny jak odbornou, tak i diváckou porotou. Ten nejlepší je na slavnostním zakončení festivalu odměněn hlavní cenou Křišťálovým glóbem. Letos film obsahuje 12 světových premiér a uvádí na 40 filmů. Z české produkce se tu objeví minimálně 8 filmů. Festival oznámil mimořádně silnou sestavu, co se týká zahraničních hostů. Dustin Hoffman přijel převzít Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii a osobně uvede film Absolvent. Účast také potvrdili Kevin Bacon, Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a Kira Sedgwick a další. Filmová atmosféra se letos rozšíří i do Mariánských lázní, kde probíhají doprovodné akce už od 1. července. Mezi české novinky, které se letos představí, patří Bardotky, což je letní komedie o třech ženách po 60, a Vyvolený, což je absurdní komedie s Miroslavem Donutilem a Eliškou Křenkovou. Tradiční ohňostroj letos nebude kvůli novým pravidlům ve městě. Místo něj nad hotelem Thermal vzlétne 1300 dronů. Má to být největší světelná show v historii Česka.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

a na závěr ještě krátké shrnutí z fotbalu. Jak víme, Česko nepostoupilo ze základní skupiny a na turnaji skončilo. Miroslav Koubek skončil jako trenér týmu. Debatuje se o jeho nástupci, zmiňují se zahraniční trenéři a padlo i slovenské jméno. Jenom si připomeňme, že Miroslav Koubek převzal reprezentaci v prosinci 2025. V březnu 2026 ji po 20 letech dovedl na mistrovství světa přes baráž. To fotbalová asociace České republiky označila za významný úspěch. Generální manažer Pavel Nedvěd vyjádřil Miroslavu Koubkovi podporu po neúspěšném tažení na mistrovství světa, ale Koubek se i tak rozhodl skončit. Podle dostupných údajů Miroslav Koubek skončil kvůli kombinaci sportovního neúspěchu, silného mediálního tlaku a osobního přesvědčení, že v současné atmosféře už nemůže reprezentaci dál vést. Reprezentační tým teď čeká elitní divize Ligy národů, která se koná v září 2026. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit a držíme jim palce. A teď ještě narychlo pár jiných zajímavostí. Nečekaně také skončilo Německo, které prohrálo s Paraguají na penalty. Podle oficiálních statistik měl německý tým 3/4 držení míče, což je extrémní dominance. Přesto nedokázal rozhodnout a zápas skončil 1-1. Následně prohrál na penalty 3-4. Údajně je to jeden z největších paradoxů celého mistrovství. Naopak Belgie předvedla historický obrat proti Senegalu. V 86. minutě prohrávala o 2 góly, ale nakonec zvítězila po prodloužení 3-2.

doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

Vážení posluchači, naše vysílání se chýlí ke konci. Děkujeme všem, kteří nás poslouchali a doufáme, že jsme přispěli k dobré náladě. Přejeme všem krásný a pohodový zbytek dnešního dne i celého víkendu. Od mikrofonu se loučí Jarka, která vás dnešním vysíláním provázela. Další program proběhne v německém jazyce, takže se mějte hezky a brzy zase naslyšenou.